Papi chulo, papi papi papi ten a mí, papi papi, papi chulo, papi papi papi ten a mí, papi papi, papi chulo, papi papi papi ten a mí, papi papi, papi chulo, papi.